0: No a nađemne tiš vydere ze spara votuči čaču, co nešče zvopačne nohu staneli, čo zač menšinu do napo šestčich je, a tu přepodam nitko svoj doktor Janje Šučiny.
1: Rečnik učik, serbskim rozvozom.
2: Na rečnych problémach jara zajmovan vúčer, som je nedávno vopraša, kak bych jenžeský vúraz smartwatch zesrbščiva. Zajímavé to prašenie. Sama taký smartwatch nevopsiedžu, a tohodla dotal o tom přemyslovala nebych. Viem pak, zo vony s pomocou kumštneje inteligence dživace časnik tojž to zamože. Zo jenož čas nepokazuje, ale zo môžeš s jeho pomocou komunicirovač, svoju strohotu kontrolovač, abo mezdrujem tež svoj fitnessový trening dokumentovač. Ladajo na rečne prašenje, by tuž polad do druhých svojanských rečov zajímavé. V češtině, polštině a v ukrajinštině namakame převožky kajš múdre, inteligentne, abo tež rozumne časnik, kýž so paralelne k poščonce smartwatch vúživaja. Tuž bychme po příkvadže polského inteligentny zegarek tež serbse vo inteligentnym časniku rečeč moli. Vieme, zo je vúživanie poščonku jednorepuč ze serbščenia, ale s pomocou ekvivalentu múdre, rozumne, abo inteligentny časnik bychme, a tu voneho vúčarja citujú, potenciál serbščiny lepe vúčapali.
0: To by je dženstnejší riečnek učík s doktor Janu Šočiny. A ja priznajú, sama tiež neby viečala, kak práve rec, čo tož mám ja analógne časnika, žiaden digitálne.

Na, a dopominat, že da se vrstva hišče na cilje analogne svet. Ja, moje staro bi nic tak cilje. Tedy to smo ište dobili do svojnika poladnu, čtož svojo nešče vidjeli. Nitko mjestem soplek svupoma kiba portal hornoserbstedip.de a runje na tutem portalu sa mjestem tež dalše rečne kučiki vozivene. Runje šako smo teki rečne kučik vo smartwatch abo inteligentnom časniku vod dr. Jane Šočinie svišeli. A šitke rečne kučiki z leta 2025 su nitko potekim tež na portalu hornoserbstedip.de www.hornoserbstedip.de v našej audiotece MDR šako sú online a chronologisk zariadované, tam môžete si šuče a všetce naposkač a stajne zase, keď chcete. Kiba, zo pýtače za vosibitý tému abo za konkrétnym příkladom, potom rešeršie sa zaviesče lepie na portálu hornoserbstedip.de, tam nám makáče 900 a 3 a posta rečne kučiki, to je šako tún rečno kultúrny přinožk Serbského instituta, kož do sredu pola nás v serbským rozvosu, tu tún riad rečne kučik, tu nie sa připodla prajene, hižo 2002 pola nás záhju s praktickými miesto teoretickými rozmyslovanými vo serbskej reči, so tu hižo tušto let zabierame, akáž prajene. Jeli zamače vyraz konkrétne prašenie, môžete sa potekým podať na portál hornoserbstedip.de a poladnečať, či sa k tomu ište raz rečne kúčik zastajú, kýba poladneče do našie MDR-skie audioteky.

0: Nađem se z vam, z mošnički fenki ne zubija. Na pošestčih je.
1: Serbski rozvoz. Povješče. V studiu Jakub Vouča.
2: Dobre ranie. V obzanknenie okresného semika k zakovaniu porodovej stácie Kamenskej korony je plačivé. To je včera zarianické súdnictvo Drežďanách kvatným jednaniu rozsudživo. Kajž v okres Budyšin zdžili je súdnictvo s dobom skôžbu v okresného rádičela přečivo v obzankneniu odpokázalo. Tu iž smie v okres dále k zakovaniu porodovej stácie Lessingové miesče přinošovač. Kon smie by je budyský v okresný semík v obzamknu korony 500 000 € převostajč, zoby stácia dále obstava. Budyské nímsko-serbské ľudové dživadlo je miestem hižo viacehač 27 000 kartku za letuše lečné dživadlo předalo. To je viacehač 3/4 kartku. Za predstajenie Rö Špuk von draußen oder Karasek Schatz v júniu sú jenož ešte jednotlivé zbytné kartky vyše Rika z dživadla. Za Rú je režisér Lutz Hillmann NDR-sku dječacu sériu Špuk von draußen do hornio-serbské v Užice přepoložil a z Karasekovi baju zjazal. Inscenácia má sohač do konc julia 5.30 razo na dvore budyského roda predstajíč. Premiera je štvrtk za týden, je to lica císte lečné dživadlo Budyšinie. Sakský ministerský prezident Michael Kretschmer je včera 60 soboskutkovacích kroščanského pasiona státny kancli Drežďanách vítal. Von by kroščanské pasionské zjednočenstvo přeprosil, so by je zeznal. Kaž praji so ište dere na predstajenia dopomína. Vo sebe kvalil je Kretschmer kšeščanský zapal, kotru sú aktérojo zbudžili. Zdobom je so rajakam a rajariam džakoval, zo sú posoljo sakskije na európskej runinie a zo sú hosči ze cvie Európy na Europasion Vitali. Kroščenia přepodachu Kretschmeri v obraz, kotrž pokazuje scénu ze Jezusom. Nespačanská gminská rada je so včera mezdrujím s dodžažanem aj mostom aj v Šešove zabirova. Oni bušte v posledných letách natvarení a z toho časa hižo ženie v obnovení. Za nekotrých vesňaňov pak ste oni jiničky z vyskýkých statoka. Hižo pred 5 letami by novotvor mostov nad reku Čornica niže 500 000 € plačil. Dženca je to po meneniu zastuperia Zorelského plánovanského biroa vo veľe droše a dola je nuotva na kúždy pat trebne. Prenie koparské mústvo športovej jednotky Nebelčice smie po 3 letách ve okresnej klase zaso do okresnej ligy postupič. Nebelčine adresu aktuálne na 2. miestne v štafli 2. Načelník koparská rezerva TSV Vachov pak postupič nesmie, dokýž je tamnejšie prenie mústvo do okresnej ligy zestupivo. Tu iž smieďa Nebelčine od novej rajnej doby zaso v 2. najvyššej koparské klasy zapadovúžiského koparského zjaskarač. No a to píšu naše povestče, kotrež namakáče týž na našich stronách internete abo našej darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Cínače stopne pokáza živé slepro Budyšinie, dženca najprv raz na aj trošku slunčnejší štát, na kúže pat přejeme, ale spíšne som vôčele přidruža, sedaja tiež prenie švíle, popodňu má sa potom tiež rímač, maximálne 23 stopňu dženca, hoja veci keď solcete, dženca trošku silnejšo zaduja, no a celé podobné vedro tiež júce očakujeme.
0: Šo klopve, šo beži na pučach a na drohach, jeli sa to zmeni, vás to vieze informujeme. Za to, so vie, pak treba mi tiež vašu pomoc zazvonče pola Jakuba pod 0591
2: 73400.
0: Cele prave, kýba za napísač nám poviesť naši app MDR Serbia. Môžete s nami tiež četovať. Dobre ranie vám šiemoj.
1: Serbský rozvoz.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé,

česač menšinu došest čich nedom je a ja za vás netko sobu na našu internetnú stranu. Včera to drybie, no aj, trochu dešči kojte. Ja som akúž dva týždňa votrania sem gapalo tu miesto a totiž přes cvi doponio, ale to však dživadža niko nevotraši. Oni prezentovali najvyššiu lečného dživadva na dvore budeského roda, nikotre scény letušie ry Špuk von draußen oder Karasex Schatz. Prini začišť, kak jevišťo skutkuje, kak rajerio skutkuje, što vás tam očakuje? Tut und satschisch durch den Netsche naschich Noaschach, Weberbrasach. Dalle Vigice, damtisch gaksu so Sportutsche als Sportutze, na jichanskim as gakanskim Turniere, we holoschowski Dubrautze, wubi Jowali. Tisch na Prinje Probe, Koroveje Akademie, sme Bobbeli, se Friedemannom Böhme. A tež impresie zájensko večorka na kulturnej zárodže před kulisu budeského starého miesta. Môžete si najnovších novostčach v obrazach obľadač. A to šo, na našej internetnej strone a viezo tež v našej dámotnej app. Vy viesče, kako ona ríka? Sovie, NDR Serbia.

0: 6 do 6 je...
1: Nábožné slovo.
2: Mačenca Lenka Majerec ze Münstera.
3: Jezus praj, vyšče svět vo světa. Miesto, kýž je na horie, nemôže potajne byť. A kak smýmy svět vo světa? Kak môžeme vidžomni byť? Kaž je to miesto na horie? Jezus praj tež, ja som svět vo světa. Šuj sa mnú dže, nebude kodžič v čimnosti. Ale zmeje svět vo živenia. To ryka přes našu vieru do Jezusa dostávame svět vo živenia. Tuž svět vo druhým dále dávame, potom sme sami kaž svět vo světa. Potom sme vidžomni a z nami tež Jezus. Môžeme sebi Jezusa za příklad zač a o tom přemyslovač, kak môli za druhý svět vo světa byť. Kaž von môžeme na druhý živač, jich vidžič, jim pomáč, jim připosluchač. Môžu tam malé věci byť, kaž napríklad so prášič, kak so nikomu dže. Jedné máčari pomáč, džičac vozič, skoro dili nosič, abo cuzim vosobom smír pokazač. Môžu to pak tiež větši věci byť, kaž čestné zastojnstvo. Ty sme my svět vo světa, sme žonovanie za druhých. Dokuž tam ľubošť Jezusa dále a s tým druhým živenie voložíme. Dže môžu ty dženca svět vo za nikoho byť?
2: Nábožné slovo k dni má dženca na doku a zamovitosti sábského evangelského zjazka Lenka Majerec z Münstera.
4: Ja, dženca...

zmilenu vočrec, my pa takim na tutie druhé vusovanské hodiny štartovali a tiež netko po šestčich mám písané sep serbských titulov za vás. Tak ma napríklad Kšeščan Mönk alias James, vier svoju dušu. Všetkých přečelov strojiť on z rána Hubert Koller. A sa prevedná čuje Andrea Špitanke. Všetké tuto titule čakajú na nás, sač dosedmých.

0: Jutrošako započnú sa svetové mištostva kopance, ale jeli nimačo žaden lušt na tých špatných čivadženiku, kýž so pšikujúždym viecičku na trauniku tam a sem valia, kak to by potom bylo s profesionálnym čivadvom? Voč tvorska na nujete džin však nímsko-sábske ľudové čivadvo budušenie nároče za co lične čivadvo pokazuje. Mirčin Venk ježno máme vúriesk zr Špuk von draußen oder Karaseks Schatz vidžau.
1: Při tutej melodii dre nekotremu škúli nostalgie dla huška. NDR-ská dječaca séria Špuk von draußen je dže zakvad za letuš rú lečného dživadva. Režisér Lucilman pak je staviznu z rúdnych horín do hornie Vúžice přepovožil a to išto lokálneho kolorita přidal, kajž spievy z regiona pokazky na astrocentrum Vúžica a tež hornio vúžický dialekt.
2: Stipt auf der Wald, die einziges Fleckl,
1: A tak v rie Špuk von draußen oder Karaseks Schatz svojba Habermann dovol horným kraju čini a přitom drdom deje se zvonka zemskými filmucami a rubežnikom Karasekom doživí. A zetka přitom ze série znatého džeda Rodenwalda, kotrehož Ištvan Kobela raje.
3: Ja sem jako modosne džičo, ja mo praju, hižom tutu sériu vidžal a sem so vizotež dopominal na veste vice, takže je jedna vista inspirácia originála nutska v tej figure, ale s tými vopstejnosťami zo je jen tiež s tým serbským a tuta nová vokolina, takže sú tiež nové elementy nutska.
1: Nešto nové je na každé patež, zo je džet Rodenwald budeskej inscenácii Zvonka zemský serb, kýž je so do horného kraja zabudžil.
3: Tež je von na zemiu, při zemiu tak rec, je von Kusk so v mestne miliu a se mysleše, so je tam bolje serbska vokolina a tam von s tutimi serbskimi elementami je trochu

0: Jsi myslel, policist, čo maja přece dušu veselu, když jeno popanu tak rec.
1: Policia z G.
2: Včera noci je neznatý vodžo Škody Fabie na státnej droze 101 z Budyšina do smiera na kružny vopkat po lacioch vjezdou z nezbožiu. Von niedže 200 metrov do kružného vopkada zajedže, dale napravo zjezdne na polo a so na to tež přečísne. Šofér abo šoférka auta čekne a při jezdidle nebychu žane značky. Škoda 1500 €, policia pyta páže svitku, jel ještu, što vidžal, nechce pola zastojníku přizeví. Pundželu popodňu je na B790 šmies vojerecami a nedžichuom prasnivo, cia 40-letná chceše jezdidlo přesčanič, přitým pak převidža, zo chce Hyundai auto před sobou přesčanič, a tak dunže k zražce, šoféra je so nezraništaj Škoda 10 €. Znímale 80 Spouse popoču by punželu BMW z NRV značku Budyšině. Tam je policia popodňu 4 hodiny spíšnosť měriva. Za šoféra BMW reka to, z najmenša dybk, jeden dybk Flensburgu a 180 € pokuty. Dohromady je policia spíšnosť viac hač 1200 auto kontrolovala 8 cicečí by přespíšne popoču.

Nasz tu z was, da reka Frida abo Mateo. Po aktualnej statystice z leta 2025 są to najwoblubowanejsze miena za numo narodzene tutoho leta byli, tak zdzieli to tłożność za niemską rycz z Wiesbadena po wyhodnoczeniu lończych datu. Na drugim, a też na trzecim miejscu leżach u Pola Holcu Matilda a Hanna, a Pola Holcu Emil a Noa, što je tež v cvozjaskovem přerjesku top hit tak rec. Mienu, vodeče, liščinu hit mienu, kaž oni to sami mienuja, vozivi dovošnost za nemsku reči, že z leta 1907 a 1970, tedy vizu jenuš v starých zjaskových krajach, a 1907 a 1970, to by v BRD Stefanie na prvním místě a Christian na prvním místě Pola Holzo.

0: Nano, što je ižo nešto v tem petli, juce za jaso svetove mištostva kopanjce mužu v USA, Meksiku a Kanadže. Tola prava euforija, zaori to, što veselo na svetove mištostva, dana tak pravje nohce imač, Jakubje, čo lanic, voreče?
1: No haj, dokiž nesu USA runje von woblubuane, juno zaleži to na tem, zo je to čert drol, si tam Subaru wobladač moc, viacore 1000 € plači jedna kartka, za parkovanje maš pri stadione 200-300 € plačič, nimo to, tež su čaji droje, napríklad čas New Jersey a do stadiona plači poprom $13, za čas svetlých mištostvu pak $100 za tam asem. To nese še lit, hotel a zastaranje plačil, a se hižo bankrot, možeš reči, no?
0: A drugi faktor, da su dretež te restriktivne pravidva. Dež ciš do kraja, abo Jakube?
1: Haj, cele prave, to sme za švech dňach tež hižo tu što slyšeli. Napríklad, nesme afriski sudnik leta 2005 a 2020 do kraja, hač runeš, má plačivý vizum. Zomaličana je FIFA kruče zaplanovala, netko maja problémčk. Snano sa tu nebo tam tiež dopomína, što je FIFA-šéf Infantino hišče auguste 2005 a 2020 praju, šice sú vítani, smože tiež, kaž športšau rozpravia, nedostanú přivisnice iránskeho mústva svoj přilúbené kontingent kartku od FIFA, to reka poprom z tej kúždemu kraji 8% kartku za svojské rödispozícii. Nimo to nedostanú Iránojo, Fenojo, Tuchilu, tak a tak žaden vízum za USA a kopario Irána smidža jeno za 24 hodinu do USA, to reka spiešne se na rajnišča dojeć, po repak kraj nedem za sovo puščič. Haj vo skoržbach švicarského mústva vo převele jedotých vaku a hadov na svojským tréningovom areálu, abo japanského mústva vo špatných vumeneniach tréningového leva, nemožach anišče porne porečeč, haj USA, tam je travný kinak buj tak prave neskaka, to budú luštne svetové mištostva, si myslu.
0: Na to se veselíme na svetové mištostva v Kanadže, USA a Mexiku, když má lúde poprom romanže přiniesť a zjednočiť štola Trumpa USA, to ešte tak práve rozumili, nejsú si, myslíme, to mení Jakub v obšiotách je nám rozpravial.

W rozsudach spiewaše runje, abo hudžeše runje skupina Janka Hanka a za kotre titule je so hudžbna redakcia dženca rozsudživa. Mě stojím za kúž džen znova od Teres Lindnerec. Tež Michova Cuža dženca rano ešte svišíme z Jamam Sete. A YOLO je titul skupiny Trojazink. Všetké tuto titule potekím v tutej vusevanskej hodžine hišče na nás čakaja. Vostajn četujš najlepý z najmenšáč do osmich při rádiu. Hišče lepé hač do devečích.

0: A što je v Užicu tak nového, to vie netko Jakub Vočo na 8.
1: Serbský rozhlas. Povieste. V studiu Jakub Vočo.
2: Dobré ranie. V obzanknenie v okresného Semika k zakovaniu porodovie stácie Kamenské korony je plačivé. To je včera zariadnické súdnictvo v Drežanách kvátnym jednaniu rozsúdživo. Kajž v okres Budešin z Žili je súdnictvo s dobom skôžbu v okresného radičela přečivo v obzankneniu odpokázavo. Tuž sme v okres dále k zakovaniu porodovie stácie Lesningovým ešte přinošovač. Konc mie by je Budešin v okresný Semik v obzamknul korony 500 000 € převostajč, zoby stácia dále obstava. Budyské nemsko-serbské ľudové divadlo je miestem hižo viace hač 27 000 kartkov za letuše lečné divadlo předalo. To je viace hač 3/4 kartkov. Za predstajenie Ry Špuk von draußen oda Karaseks Schatz v júniu sú jenoš ešte jednotlivé zbytné kartky vyše reka z divadla. Za Ru je režisér Lutz Hillmann NDR-skú dičacu sériu Špuk von draußen do Hornie Vúžic se přepoložil a ze Karasekovej báju zjazal. Inscenácia má se hač do konc Julia 5-30 kruč na dvore budyského roda predstajíč. Premiéra je štvrtk za týden, je to lieca 30. liečné divadlo v Budyšinie. Sakský ministerský prezident Michael Kretschmer je včera 60 soboskutkovacích kroščanského pasiona v státnej kancli Drežďanách vítal. On by kroščanské pasionské zjednočenstvo přeprosil, zo by je zeznal. Kajž praji, so hište dere na predstajenie dopomína. Vo sebe kvalil je Kretschmer kšesčanský zapal, ktorý sú aktérojo zbudžili. Zdobom je so rajakam a rajariam ďakoval, zo sú posoljo sakskeje na európskeje runinie a zo sú hostši ze cive Európy na Europasion vitali. Kroščenia přepodachu Kretschmeri v obraz, ktoryž pokazuje scénu s Jezusom. Nespačanská gmenská rada je so včera mezdrujím z dodržanomaj mostomaj v Šešove zabirova. Vone bušte je po 30 letach natvarené a z toho časa hižo ženie vobnovené. Za nekotrych vesnanio pak ste vone jeničky zvisk kých statoka. Hižo pred 5 letami by novotvo mosto nad reku Čornica medže 500 000 € plačil, dženca je to po meneniu zastuperia zoreského plánovanského biologa. Roa vo viele droše a tola je nuotva na kuždy patrebne. Prinie koparské mústvo športovie jednotky Nebelčice smie po 3 letach ve vokreznej klase zaso do vokreznej ligy postupič. Nebelčenio dresu aktuálne na 2. miestne štafli 2, načelník koparská rezerva TSV Wachau pak postupič nesmie, dokež je tamniše prinie mústvo do vokreznej ligy zestupivo. Tuž smedja Nebelčenio od novej rajnej doby zaso 2. najvyššej koparskej klase zapadlo Vúžického koparského zjazka rač. A to bychu naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronach, kajž tež našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: 14 stopňu pokáza živé slibro tu pri budyskym studiu. Dženca nohaj najprv raz smrčele, svunco pak so přeco zase raz pokáza. Sida pak tiež nekotre švíle, popodňu maso rímač, maximálne 20 stopňu dženca. A vici keď solcujem, to tiež trošku silnýša zadujam. No a celé podobné vedro očakujeme tiež jutce.
0: Našim v obkadnom systéme za našu končinu ničo zapísané nie je. Dobro jespu, vám tuž přijemoj.
1: Serbský rozvoz.
0: A vy so přijemoj vám tuž vestu jespu. Jeliza, máte za nás ešte pokyve zazvonče Jakuba pod Jakube, kotre číslo?
2: Jasná vec, budeš in 7.30 či 4.00.
0: Celé práve. Kýba písače nám povesť naše app MDR Serbia.

0: Za je kroščanske pasionske zjednočenstvo čera z 60 soboskutkovacimi a pomocnikami pasionske ry v Drježdenach pola ministerského prezidenta pobylo, o tom štež ako rúne jižo pojezdčach svišeli. Michael Krečma by se pasionsku rú na farske vúce septembre tiež vobladal a jižo tam vúprajše přeprošenie do státne kenslie. Z toho bú samotak rec 20 menšinská privátna audienca jeho biro. Kak tam vupada, to wie miestym przedseda pasjonskiego zjednoczenstwa Roman Mark.
1: Du na kuže parki in Bojas im Wikibüro, muss bei dem Schirschisch, das hat schon wieder das Problem bei uns passt, weil ich heu, wie eine Hulat, wie so, na Wobio, als Daremisto, Dreschan, ha stoisch bei mir, Jaras, Wesselatze, Wiroschku, Stoiachu, Bietsch, Koreo, haben wir es nimi, Jena Savska.
0: Schuler Clemens Vella tun mir schon včera samo zile vosibitu čest v biroje ministerského prezidenta so sidne čmenuc za jeho pisanske blido a dve menšine takrec kšeft pšeuzač je tam tis smiju ništo podpisač, ja si skoraj myslu, so by to jeno špruzna cedlka, ale je se taktiež mu vobladač, što ma ministerský prezident poprom všitko na pisanskim bliče stejo.
2: Tam je kus klego, vunio halt tam horika stav, tako lego figura, ha potem še en tjaro veli koki, ha pisanski zweig. Telefone bych u dwaj šelake, ja ma taki čovo na telefon, gdyż môžu on še ministerski prezidente zauvať, hab on še en celo malčo na telefon za zauvána.
0: Wopet wy statni kęsli z ministerskim prezidentom, by wiezo cyle wosybite highlight czerowszego dnia za sobą jeducich, ale cyle wosybite biedre też wesele se jako skupina znuła widzieć, kajż raja Jezusa Fabian Hiduszka praje.
3: Najlepiej by z pełne prajne znuła wszystkich widzieć, co za co raz rocze dopominać moc na te miesiące, gdy jsme z Romane mieli, na tą pasjon, a tak rec potom so smęć moc, a aj, také so mese bu češtič a to by také nereče za ne.
0: To by je potekým facit čerovšoho vopita pola ministerského prezidenta Michaela Krečmara v státnej kencli. K tomu by von sam hižo septembrie přeprosil, jako jesi pasionskú rú na kroščanské fanské vúce vobladal.

0: Jutze to wszystko zapocznu so Svetowe Mistrzostwa Kopańcy, o tym smy też tu z Jakubom hižo poriečowej. Jeli pak nimače žaden lož na tých špatných dziwadzielników, kiż so przy kóždym wiecičku na trawniku tam sem walia, jak to by potem z profesjonalnym dziwadłom było? Od czwartka na nowy tydzień szak niemsko-serbskie ludowe dziwadło w Budyszynie narodze za so leczne dziwadło pokazuje. Mirčin Wenk jež no mały muriesk zr Spuk von draußen oder Karaseks Schatz widział.
1: Při tutej melodii dre nikotremu škúli nostalgie dla huška. NDR-ská dječaca séria Špuk von draußen je dže zakvad za letuš rú lično dživadva. Režisér Lucilman pak je staviznu z rúdnych horin do hornie Vúžice přepovožil a to išto lokálneho kolorita přidal, kajž spievy z regiona pokazky na astrocentrum Vúžica a tež hornio vúžický dialekt.
2: Skipped off the wall, he ends his freckle.
1: A tak w reje Spuk von draußen oder Karaseks Schatz swojba Habermann dowol hornim kraju čini a při tym dyrdom deje ze zvonka zemskimi filmucami a rubežnikom Karasekom doživi. A zetka při tym ze serie znateho džeda Rodenwalda, kotrehož Ištvan Kobela raje.
3: Das sim jako modosne džičo, ja mo praju, hižom tutu seriju vidžau a sim so vizotež dopominau na viste vice. Tak so je jedna vista inspiracija originala nutska v te figure, ale s temi vopstenoščami so je jen tež s tutim serbskim a tuta nova vokolina, tak so su tež nove elemente nutska.
1: Nešto nove je na kožde pa tež, so je džet Rodenwald budeske inscenaciji zvonka zemski serb, kiš je so do hornjeho kraja zabudžil.
3: Tež je vun na zemju, při zemju tak rec, je vun kusk so v mestne miliju a se misleše, so je tam bole serbska vokolina a tam vun s tutimi serbskimi elementami je trochu vustejace.
1: K tomu sluša, keď bu klišeje, so je ľudové herc a so jutrone jeka voskuje. Kreatívniša je porno tomu drasta džeda Rodenwalda. Má klasický modrý dživanský kabat, spode to lac z modročišča a potom nima leskovanú bielu košľu s ušívanými jutronými jejemi. Sila sú kostýmy svojorazne a pomaja publiku meso orientovač. Zvonka zemsce noša uniformu kaž mústvo Enterprise ze série Star Trek, mieščenio jaskrave pisane drasty. Na tajke vece pa krajorki a dživadželnice nedživaja. Oni dobia so na dokladný timing koncentrovač, so by při všech spievach, žortach a efektach šokajš na štričku bežavo rozkvadže Ištvan Kobela. To je dre vo sebe na koncu rajneje sezóny užadanie, ale tiež vieste veršk za neho.
3: Mi v osobinste toj vulke veseločiny vonka byč doceva, vonka ze přírodu, tam vonka rač te elementy tyž so raz deščuje, abo što vím ja, to sobu reči za mne, tam so jara dere čuju.
1: Nietko maja hišče tydžen kvíle, šo tak nazvučovač, zoby se na koncu publikum runie tak dere ču.
0: Mirčin Wenk rozprawieše vo přijotách na lečne dživadlo Budyšinje, džež od přichodného tydženja rú Špuk von draußen oder Karaseks Schatz predstaje. A ja viem, so je Mirčin rúne hižo jara dere vopisoval jevišču vobraz a tež kostýmy, jeli sa pak chcete si to tež sami vobladač a nemôžete dočaknať čo přichodného tydženja, potom klikče sa do našej app MDR Serbia na naše sociálne sitče abo tež na našu internetnú stronu. V aktuálnych novostčach v obrazách vidíte tiež, že no hej, trochu, kak jevišťo vúpada a vie za tiež kostým aktéru.

0: Matthias Kisling je dospěval 6 menšinou do 8 stemě.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Lenka Majerec z Münstera.
2: Jezus praj, vyšče svět vo světa. Město, kýž je na horie, nemůže potajne byč. A kak smymy svět vo světa? Kak můžeme vidžomni byč, kýž je to město na horie? Jezus praj tež, ja som svět vo světa. Šuj sa mnú dže, nebude kodžič v čimnosti. Ale zmeje svět vo živenia. To ryka přes našu vieru do Jezusa dostávame svět vo živenia. Tuž svět vo druhým dále dávame, potom sme sami kajš svět vo světa. Potom sme vidžomni a z nami tež Jezus. Môžeme sebi Jezusa za příklad zač a o tom přemyslovač, kak môli za druhý svět vo světa byč. Kajž von môžeme na druhých dživač, jež vidžič, jim pomáč, jim připosluchač. Môžo tam malé věci byč, kajž například so prášič, kak so nikomu dže. Jedný máčari pomáč, dživčac vozič, skoro dily nosič, abo cuzim vosobom smír pokazač. Môžo to pak tiež větši věci byč, kajž čestné zastojnstvo. Ty sme my svět vo světa, sme žonovanie za druhých. Dokud tam lubošť Jezusa dále a s tým druhým živenie voložíme. Dže môžete dženca svetvo za nikoho byť?
0: Nábožné svúk nejmierše dženca na doku a zamovitosti Serbského evangelského zjazka Lenka Majerec z Münstera.

0: Ja se ne mesluza moja paduhojo, a skučičeljo brjuše metelčki, dyž na hojnt vudu tak rec, abo Jakube?
1: Policija z G.
2: Nie. Ale čera noce je neznate vodžo škode Fabije na startnej droze isto jednače v Buzbudišina do smira na kružny vopkat po laciach vjezdo z nezbožiu. Von niedže 200 metrů do kružny vopkada zajedže, dale napravo zjezdne napolo, zjedže a sa tam přečísne. Šofér abo šoférka auta čekne, při jezdžile nebychu žane značky, škoda 1500 euro, no a policia pyta, tutem páči netko svietko, jeli ješ tu, što vidžal, to by menice včera v útoru noce, nech sa rade pola zastojníko přizivi. Budestecach je sa punželu večer viace svojbne dom paliu, vonjova vobora pomenia Saša. Po prvných informáciách je vojen z dotal neznatých příčin v prôznym bydleniu domu v úderiu, škoda tam nieže 10-40 euro. A tu hište zveselaca poješť, je hište správnych ľudí na tutem sveče. Ve Vojorecach na Budeskej aleji je vobydlel šmuratko namakal a je policajským revíre votedal. Štúž po takým čorne šmuratko Marky Samson pyta, nech dunže si zahňujem ponjujem do vojerovského policajského revíra.

0: Ja si myslím, lube děti, vyščené nám zbožení, když lekcia slyšíte, do toho pak směče ještě raz hodač.
1: To je bylo.
2: To je může paslič.
3: To mě jen si říč potřeje.
4: Tam hore jen může mojovat.
5: Písat.
6: Jen může s tím pavdovat.
7: Jen může to odsíjat.
0: Jeli nitko věšče, što děti tule vopisuje, potom vopče, čo se na dundakovém hodatnčku a zapodajče nám pravu odmu na internetnej stronie NDR Serbia, tam máme za vás hižo formulár spřihotované a jeli je vaša odmu a prava, potom šindoče sobu do našho vulosovanského kotova a potom kýva vám snano hižo riane dundakové myto. Hačče dobili a što je vopročo prava odmu a to zaniče potom sobotu na podživěčích v Dundaku.
8: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prosím so.
9: Oh, mi se tak pravě nechá.
10: Mi to vůlke věselo činí. Nesmeš důle o tom přemyslovač. Cíle jednore činíč.
9: A što dyš?
10: Nie trebaš se bojeć, gdzie to lawotun kik?
8: Witaj, taj!
9: Witaj, knamaj, Lexio, dobre ranie!
8: Kotry kik waju zabiera? Smiem so to praszeć?
10: Hoj, wyzo, jenoś, tak to wopisuju.
9: No, tady rady stekim wujkim karuzelom jeździ, gdyż ci tak prawie jara brusze woskota.
8: Zrozumiu. A brněš to ještě sám doživil nejsem.
10: A nitko je te prašenie, čeho dle tomu tak je, že mi v brúšovosko tady špádnu v dajkým karuselu sežo 30 metrů do nížin, abo de sečú ve bagóne seklubie čaru a jedu s ním spíšne od najvyššieho dybka s odmachom dele.
9: Môžu sa dopomniť, že doživíš to tyšižo. Jako byš moj z papu v auče popuču. Mě s nesvačidvom a dobrošicami je tajka horka. Zo máš začišť, zo s autom přes dňu skočiš. A túnle skok, potom rúnne tajke voskotanie v brúšečini.
8: Dostaj dere, vopkič buhavoj. Šo jedne, hač sejďa auče, abo na vosibitem karuzelu ve vyšine, přeco odbieži to samsne.
9: A što?
8: No, čivo zubi skrotka zepiru a organe sú za krotký vokomík bez čežite. Nímsce je to švérelos.
10: To je vizo nitko kus češko predstajomne.
9: Máš snáno hišče jeden příklad?
8: Predstajtaj sej zostejtaj v lifče vysoko doma.
10: Hej, tajky znaju.
9: Tadeo, myslíš na tu lift v televízii nevěží v Berlíně?
10: Hej!
8: Když tým liftče spěšné dele zjedeš, so čivo nejapce pospěší. Nuckone orgány pak, vo sebe žoutk, nemůže tak spěšné dele a pohybuje so pozdáču kusk hore. Tunle pohyb dávajú začúvač zo vámaj brjuše voskota. Rúne tak reaguje zmys rúnováhy na spiešnú zmenu. Šo to postará sovo voskotanie?
10: Potajky, Josefina, pojno sobu, taký karusel nie je strašný a voskotanie brúše, so či to la tež ľubí.
9: Hoj, to trichy.
8: No da, viele viesela vám aj na karuselu.
9: Ďakujú!

0: V meji a v juniu je tko, tož ako je čas, tož maja son možata, menujeme je Sonja, abo Sonjatka, abo tiž hojo. V vysoké trauje so vone kovaja a rune netko, tož ratarja z žnemi syna a ziláže pokročuja, sú kytro straše. So nebe so při sečenju trauje ničo stavo, zasadžia so přibierajce tiž moderne trute. Z povetra odpytaja vuki. Kak tuta technika funguje, štio vuživa a kak dživaja ratarjo za hajnikami zromatnje, to je si Bettina Wenderotova obladava.
1: Tu nauce při športnišču v Horkach, tu je netko runje iže uvijeki John Deere traktor přiju, kiš ma zade tun uvijeku sečau přičinjenu. Hi Henrich, Panjak hier, Samuit Heinig, natürlich Poninach, gestehst so Rabia, da kein Zwopospodarian. Weso, aber so ist halt schon nicht schon Radio.
2: Oi, das ist mir ja Weso. Das ist ja der, so ein Radio hat schon nicht jetzt, muss man hier nur Honig hat kein Ankali, der passt noch Tag Kidsboyer, so wenn das Hammer Stanoer, Kids Dolles hat schon noch. A musíme ty viděli, že ta mač všetko obkečovajú a ona bude po ní je onatko zaspytač a zasnankač a po ní je zase všetko v poriadku.
1: Pátor Klemens Rehor tiež sobou při UCSD a ľada knieže Rehor jo každého k tomu přišu tuto modernú techniku tiež za sebe si odkryč a užívač to ješ ako prvný letok, keď sme to zaujíma.
3: Celé praje to trichy, musíme to smysl s Hejnikom, s Šepaniakým centriom. Odkričeli poslý týden, čo môžeme to činč, ač nikaký kontakt má. A zase byste, že sú popom tie mladé solné ponty z tých úku, kvázi sú úkuvia.
1: Na keko hektárach u dženca sičuče?
3: Budú dženca na pústa hektárach nikak trau sič.
1: Kašu to dotaj činili?
3: Hej, to môžeš dávať, že jen doto, že nešto započe sič na tých úkých poninách, že jen tam kus nemera nučine sa. To pozitívne, ja mu nikak ižo druhý raz lica sikamo, to pozitívne, ja, to sú popro malo sonu junická koa.
1: Ale rune je on videl to, že nebe, ať sa na celé moda sona a přiúšim je ňu to poprode nevidí, tak so traktoristám neskýri tiež ústo došť pon žodišem po tých úkach jete.
3: To trichy, ja, to nečeknú, to sú skoje ja tam, ve tej trave. Oni videli, že na tom poninu šíde, že tam je na staršia denka stojí, zase tam môže niže nekeke môžo skojať. Hej, a pon duja, ona pomalku ježiť a všetce ladať a zase ty ničo nestane.
1: Stujo neke štop vači, zdoša neho vinovatoš sa en ratovský závod, zo jen tú techniku zasadži, abo?
3: To trichy, aj to celé pravia, môžem od tez božo, zo knes kubic, zo lica dobro voľne činí, do tie zamoviši, vytoši toho ratove z tý, zo sa môžem o to starať, zo sa na tý poniny ničo nestane, když on tam so svojimi mašinami džova.
1: Je to prišod, zo si kúži ratovský závod, ipon snáno sam tak nešo kúpi, abo je to zmysle hajnika?
2: To bu za tych ratov bu to te pau bu do kis ja si myslu oni te spichovane dostane ja tiš jena ratova znajem kis tam jenu tajku dronu doma ma a kis un za sebe za svoje poni ne sam tiš užive muta tiš vidimo kad uvota neke traje te 40 hektara kis mu neke odlečime to su jene dve a pol hodine te sujo preč to ta za našu dopotu jo za mne jaka hajnik, za ja viem, za mu po serne jac máme a tiež za ratara, za uvidí, za všetko svoj poriadk má a za jo žane nicka v úce neležia, když oni zdele seča tú nuku.
1: To je technika, ktorá živa ze čupfotu a ze kameru tak rec.
2: Tohle mu technika ráno lečíme, za ta poda, so včera nesčupli a když to trút lečí a te ponine odpýta, ponúť tú čupfotu nanka od tí serne a od tých modých a přes tomu vidíme, že oni sa horeďa sa, že oni sú a potom je to jen tak nankač môže mať. Tohle to jen jen švečer činč môže, alebo zaje ráno.
1: Dere, netko všetci tu stia, tiež pomocnice sú ráno zahestávali, rukajca stia, majú svoje kaštiky z přihotované, vidieť, a čiť, že nešto namakáme dženca ráno, na každú pát sú prvné vúky tak rec čisté, môža sa umere sic, tak môža synu už nieco radiť.
0: Kak so Sonja, Sonjatka, abo tiež hoja, škýtaja, před žněmi, když se so polach skovuje, o tom je Bettina Wenderotova rozpravila.

0: 6 minút do 9.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Linka Majerec z Münstera.
2: Jezus praj, vyššie svět vo sveta. Miesto, kýž je na horie, nemôže potajne byť. A kak smýmy svět vo sveta? Kak môžeme vidžomni byť, kýž je to miesto na horie? Jezus praj tež, ja som svět vo sveta. Šuj sa mnú dže, nebude kodžič v čimnosti. Ale zmeje svět vo živenia. To ryka přes našu vieru do Jezusa dostávame svět vo živenia. Tu svět vo druhým dále dávame, potom sme sami kaž svět vo sveta. Potom sme vidžomni a z nami tež Jezus. Môžeme sebi Jezusa za příklad zač a o tom přemysľovač, kak môli za druhý svět vo sveta byť. Kaž von môžeme na druhých dživač, jich vidžič, jim pomáč, jim připosluchač. Môže to malé věci byť, kaž napríklad so prášič, kak so nikomu dže. Jedné máčari pomáč, džičac vozič, skôde dily nosič, abo cúzim vosobom smier pokazač. Môže to pak tiež viače věci byť, kaž čestné zastojnstvo. Ty sme my svět vo sveta, sme žonovanie za druhých. Dokuštáme ľubošť Jezusa dále a s tým druhým živenie voložíme. Dže môžete dženca svět vo za nikoho byť?
0: Nábožné slovo k dni mieše dženca na roku a zamovitosti serbského evangelského zjazka Münsterčanka Lenka Majerec.

Se jaselim až čo zašaltovaním. Aktuálny magazín stojí na programe Žínca, co my s vami drogováš na serský. Vám nové kníh vypředstajíš, vás přepšostíš na serský svížin. Mia se drogíme. Při mikrofóne Joza vás Anja Kochoj-Čvarcová. Žecom vám viele viace na při přísluchaniu.

Ja, nežli až při obrašujeme sa aktuálnym témam, kde zazneš predná Saraska Štúcka žínca se novýu interpretáciu poezie našej Mine Vitkovec, a to ze spívarku Valborgu Vaudžic a violinistku Izabelu Kaudunskeju. Dalšo sa prechvátaš, kak básen ja výžech Rícku slobranu klince.

0: Serbe rad spívajú, však spívarské sú za to napředajn, abo v bibliotekách v dolnosarské, gornosarské a slipenské sarské na rece, v dalšnej rece předlaženin to zešok se starými spívami, s notami a textami, to je tá stará svojenská rec ze stron okolo Lüneburga, ktorýmž se groní na nímsky Wendland, ta rec, to je dravino polapština, jej groni udavar ze šoka venemeškank drevjanština. Štefani Krautzajc, jo z ním pejedava.
1: Snaž, co šo nám nikroniš, kaké stery spíve sú nuči a večo veni pochadajú?
2: Obšom, ja, to, ja no jaden drevjanský spíve, autentický spíve sa zachoval často, až jo farol Christian Hennig z Wustrova ve Wendlandže jen v okolo 17. zapísal a s notami a s vojami jen taško svoježný spiu. No je jo v tom zašuku, až gaž existirujú jen no jeden drevianský spiu, v tom zašuku sú styri, to groni, s recevědnikom doktorom Vladislavom Knolom z Pragy sme či dalšné spiu drevianský textovali. A to dva staré serbské vojenské spíva, Padňone Pán a Sábo Dobeša. A potom ešte znáte jenželský spív, taký žišece spív, co sa stalo na Brúskom dvore. Jo, to je drevenský, novodrevenský

0: Serbske kulturniki a muzeuniki mjaznimi cvonki vúžeske muzeumove krajine su se penježele ve cárnym komcu schadali na tamnem arealu Krabatovego myna a su se dali raz hynac daleku váš na kulturnym pelu Diana Šejcová, VVC.
1: Přepřosuby ste dolnovúžiska Dompro GmbH a Zari, ta seš za sasku riec a regionálnu identitu z Gornije Vúžice. Neži 6. cesnoamtski abo gwonoamtski statkujúcich kulturniku z Dolneje a Gornije Vúžice jo se obšilivo. Po vieženju přes Münski areál jo sledoval red dalekubvajnskich přednosku k planovanju a převeženju zaredovanju. Zavisčenje, GEMA vytlicenje, také možnosti uživania kumštneje inteligence při planovanju zaredovanju su rolu krali. Dogled do serbskeje kulturneje scene jo Peter Brezan, předsedator

Zorecký a zoreky přepřesujú šich zájemco učobne na zgromadné sarské spívanie. Na starých výkachových miestčích šie sa s vami zmakáš a to výče vedpodňa zígar píšich. Kaž se pára majú prítk zašignúš to kafejúňa a tejúňa oplomov. Ja to vespietujom Zorecký a zoreky to groni obžilníky aktuálneho intenzívneho kurza dolno sarskej rece přepřesujú šich zájemco na zgromadné spívanie sarských štucků. Kaž se za to zajmujoš a děli byš víče vedpodně zígar pěších na starých výkách hovoměstčech.

Ja, nežli až přiobražujeme sa aktuálnym témam, kde zaznieš predná Saraska Štúcka žínca s novou interpretáciu poezie našej Mine Vitkovec, a to ze spívarku Valborgu Vaudžic a violinistku Izabelu Kaudunskeju. Dalšo sa prechvátaš, kak básen ja výžech Rycku Slobranu Klince.

0: Aber gwonoamtski statkujúcych kulturnikov z Dolneje a Gorneje Łužice jo se obžiliło. Po vježenju přes Münski areál jo sledoval red dalekupvajnskich přednosku k plánovanju a převeženju zaredovanju. Zavisčenje, GEMA vytlicenje, také možnosti užívania kumštneje inteligence při plánovanju zaredovanju sú rolu grali. Dogled do saskeje kulturneje scény jo Peter Brezan, předseda Tuaristva za saský kulturný turizm dal. Vön jo také predstajil saské turistické porucenia. Připodla sú obšelniki se celý žen miasobu umieniali.
1: Tam žeršovace krabat guslujo ve cánom komcu ve krabatové mynje sú se penižele serske muzeuniki z Dolneje a Gorneje Łužice obžilili na dade kubanju.